0: měli v Lefdenmau, ty měla ještět dálky. Svoji vzhledí změny rávám. Se, protože dnes já nedou, už to je
1: vzhled. Od dálky.
0: No, a je dálky, tak ty zíra je dálky, tak. Mě vzhledají vzhledí, jestli při minu, ale do akvěstu ještě.
2: Syllab, c'est aussi en streaming. En streaming.
3: En streaming.
4: Sur c-lab.fr. www.c-lab.fr.
2: La radio sauvage.
4: Syllab.
5: Retrouvez-nous.
2: Sur c-lab.fr. C-lab.fr.
4: 88.4.
6: Baby, do you wanna come over?